Dneska Boston ta Stella Lefty v Bay of Moch, dejem Eugene, ale jsem okol ta Stella Righty, mám flok Stella Lefty, mám som vtedy ta dead joke, ale herba velodu. Jem in fakt rekli Club Culture Returna, you may noh rabis, že má filaši, jem disal odim, ikon loknil Isaac, Gabby Zrinz, ombat min nofsi lejler odim, jib da sesjoni taj bahafna ta district ma LPM, ombat jib aizam loknil kumpanija sa sadej ta velodu, hat klip DJ, lokali jdittana D-Ray, zgul muštamin jitlifom. We'll be right back.